0: Futbalová Mikeliga.
1: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Mária Čírová a jej búrka, trošku meteorologická pesnička. Ak ste boli niekedy na jej koncerte, určite viete, že je to obrovský zážitok. A koncert Nika Santosa by sa vám páčil? Toto je on, jeho pesnička All Time High. Zahráme si ju po 10. a koncert má najbližšie v Hamburgu. Je to 29. októbra, inak teraz je na takom svojom halovom turné po Európe. No a budeme si samozrejme hrať aj slovenské pesničky, pretože ich máme radi, Luciu Gibarty.
1: Je to láska, keď máš na malé, na cestu či sa svieti.
0: Nech sa páči, je to láska v Rádiu Slovensko po 10. Zostaňte s nami.
2: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Čo patrí k jesení? Pre mnohých určite pečené gaštany, k ich najvýznamnejším producentom v Európe patrí spolu s Talianskom aj Grécko. Zatiaľ, čo Taliansko je dlhodobo európskym lídrom v produkcii a exporte, Grécko súperí o 2. až 3. miesto v EU s Francúzskom, Španielskom a Portugalskom. Tohtoročný zber gaštanov je v Grécku už v plnom prúde. My sa o tom porozprávame s našou spolupracovníčkou v Aténách, Soňou Drňakovou. Stamu, dobrý deň.
2: Hezké odpoledne z Atén.
3: No Sonia, Grécko máme zafixované najmä s rýbami, prípadne s olivami. Kde sa v Grécku pestujú teda tie spomínané gaštany?
2: Tak už od starověku, především ve středním Řecku a v severním Řecku, ty vyhlášené jedlé kaštany jsou právě v oblasti Tesálie, to znamená u města Volos, právě v těch horských a podhorských oblastech, například na pohoří Pelion, kde je vesnička Melivia, a tam letos seberu až 1500 tun. Jinak ty jedlé kaštany ale pěstují také na Krétě a na ostrově Lesbos, ale vždy platí, že to tady jsou horské, podhorské oblasti. A ještě bych doplnila, že ten kaštanovník jedlý vyžaduje specifické klimatické podmínky, takže to znamená, že se mu daří právě v tom vlhčím a podhorském prostředí.
1: Grécké jedlé kaštany má v Evropě cvenk, považují se za produkt mimořádné kvality. Kam se nejčastěji exportují?
2: Tak tím hlavním odběratelem je Itálie, přestože tedy Itálie produkuje svoje jedlé kaštany, ale 50% řeckého exportu jde přímo do Itálie, a to jak na přímou spotřebu, ale tak na zpracování v jejich cukrářském a potravinářském průmyslu. Ale odběratelem je také Německo, Srbsko, Španělsko, Bulharsko a Kypr, a celkem Řecko produkuje 35 až 40 tisíc tun a z toho více než 2,5 tisíce tun ročně jde právě na ten vývoz do Evropské unie a na Balkán.
3: No Sonia, teraz taká ta zákulisná informácia. Dovážejí se i k nám na Slovensko?
2: Dovážejí, ale ne v takové velké míře. Dováží se jen na komerční úrovni, to znamená najdete to na různých e-shopech, ale také v rámci osobní přepravy. To znamená, že když přijedete sem do Řecka v tomto období a koupíte si tyhle kaštany, tak bez problému, bez jakoukoliv certifikátu si můžete řecké jedlé kaštany odvést na Slovensko.
1: No dobré, tak se na nich hádám a někdy pochutíme. Děkujeme pekně za tuto naozaj chutnou tému, Soně Dorňák. Kovej Stamu, a želáme pekné popoludne. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Rádio Slovensko.